0: Maximum nových hitov. Európa 2. Leto na maximum.
1: Took the long road across the ocean.